0: Few of my favorite regrets. Ketamine.
1: Sex.
0: Smoking.

si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maxi.

Bye.

House of houses.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

zmienić i to, co nie czeka.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk around broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
4: To bylo manželovo takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
2: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
6: Je, prázdninová mateří douška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
7: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
6: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
7: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
6: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Európa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80.

0: Dobré ráno. V Česku dnes hrozí silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby se v Česku uskuteční na začátku roku 2028. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po historické přestřelce udolali Francii 6-4. 23. mistrovství světa ve fotbale vyvrcholí právě dnes, kdy je na programu finále mezi Španělskem a Argentinou. Utkání startuje v 21 hodin středoevropského času.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na hlavních dálničních tazích je to aktuálně příznivé, nic se neděje, ovšem opatrnost by to chtělo v Praze v Dlouhé ulici, kde bourala dvě osobní vozidla, a na Českobudějovicku na silnici 157 u obce Lednice máme sraženou zvěř na vozovce.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně polojasno až skoro jasno, na západě a severozápadě oblačno až zataženo. Během dne počítejte s tím, že se zatáhne na většině území Česka a dorazí opět déšť, přehánky nebo velmi silné bouřky. Až ke večeru se to začne vylepšovat. V průběhu dne naměříme teploty od 19 do 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to bude od 25 do 29 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 7, taky s Ondrou Vodným.
2: A při neděli nechybí také naše víkendové maximum muziky Dua Lipa, Silver Spoons a také Loreen. Evropa 2.

0: 7.18, posloucháte nedělní Evropu 2, pěkné ráno přeji. Antonín Herbeck, Tom Grennan, Coldplay, je něco málo z našeho ranního víkendového menu, co mám pro vás připraveno. No a kdybyste chtěli inspiraci k tomu, co při neděli zbořit, může to být některý z nových rekordů, které padly. Například, pozor, Japonec, který snědl celou syrovou cibuli za 209,56 vteřiny. Nebo Švéd, který hodil pračkou do vzdálenosti 40,45 metrů. Taky nejdelší polibek můžete dneska zlomit v historii, který trval přes 2 dny, konkrétně 58 hodin, 35 minut, 58 vteřin. A nebo nejhlasitější řínutí, které mělo přes 112 decibelů, což odpovídá startující sekačce. No a pak ještě muž, který si na hlavu nasadil klobouky vysoké 107,5 cm. No, a nebo pozor, ještě rekord, kde bez zapíjení jistý muž snědl jen suchou syrovou cibuli za 29 vteřin. Do čeho se pustíte prvního, nechám na vás, jen ať se rekord vydaří. S tou cibulí teda pak akorát nemůžete na někoho mluvit. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: David Guetta, Kid Cudi v 7.36 na Evropě 2.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Rychlý pohled na silnici i při neděli ráno. Pozor, sjedete na uzavřený pražský okruh mezi Ořechem a Barrandovem. Demolují se tu mosty, mělo by to trvat zhruba do 11. hodiny. D3 z Prahy do Českých Budějovic. Auto na krajnici vás může překvapit, na 114. kilometru je odstavené, zasahuje i do jízdního pravého pruhu. D8 z Prahy do Ústí nad Labem, omezení je za Radejčínem, pracují tam silničáři. A Humpolec Pelřivo v silnici 34 u Záhoří se zdí Kevadlově a stržení naberete v obou směrech, zatím krátké, pouze do 5 minut. Drazmus a taky Kalin nebudou chybět za chvíli na Evropě 2, tak pěkné ráno.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Erasmus 7:48 na Evropě 2. Nebude to dneska úplně letní den, to asi vám nalhávat nebudu. Asi spíš budeme mít štěstí, pokud nezmoknem dneska, pokud někam vyrážíte. Ale kdyby přeci jenom jste dostali chuť na grilování, mám pro vás zaručený tip, co je hitem letošního léta. Jo? A zapomeňte na maso, to dávám úplně na stranu. Je to meloun. Věřili byste tomu, že se dá meloun grilovat? Zní to bláznivě, jo, ale schválně vyzkoušejte to. Vemte meloun, nakrájejte trojúhelníky asi na dva prsty tlustý, jo, to je ten návod z internetu. Potřete olivovým olejem na rozpálený rož 2-3 minuty z každé strany, ne víc úplně. Meloun se skaramelizuje, dostane kouřovou chuť, ale zůstane šťavnatý na talíři, pak nadrobíte sýr feta, hodíte na to čerstvou mátu, kapku balsamika a máte fantastický předkrm, který vypadá skoro jako z michelinské restaurace. Můžete zamachrovat na někoho, kdo přijde na návštěvu, protože tohle teda mi ještě nikdo neudělal. Tak zkuste a snad se vám povede. Saraxi taky bere, to je naše víkendové maximum muziky, které stěnu do 8 hodiny raní tady na Evropě 2.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.

0: 8. hodina je tu, minuta k tomu na Evropě 2, čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké ráno. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent. Roste i počet dobíjení. Pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v Česku asi 3700. Do dnešních 11 hodin je uzavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnic nahradí novými mosty, pod kterými

0: nimi bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci. Vynechá tak srpnový turnaj v Torontu. 29-letá rodačka z Olomouce a 6. hráčka světa to oznámila na Instagramu. Čeho se zákrok týkal, ale blíže nespecifikovala.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D2 pozor na trase Lanžhot Brno, odstavený autobus je na 43. kilometru. Na D7 ve směru na Prahu na 6,5. kilometru bouralo osobní vozidlo do svodidel. Bouralo se v Ostravě ve Výškovické a v Praze pozor v Levínské ulici, kde bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s tím, že to tak bude vypadat po celý dnešní den, stejně tak počítejte i s deštěm, přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Až později večer od severozápadu srážky začnou ustávat a místy se vyjasní. Teploty očekáváme v rozmezí od 19 do 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to pak bude od 25 do 29 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 8 pokračuje Ondra Vodný.
2: Kaigo otevře další hodinu na Evropě 2, budou taky Simple Plan anebo Maila, tak si to nenechte ujít a držte vlnu. I dál jsme Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: 8.19, posloucháte nedělní Evropu 2, no a pokud jste se vrátili z vycházky se svým domácím mazlíčkem, tak pro všechny majitele domácích mazlíčků je spoustu novinek, a to sjednocení soukromých registrů pod stát, který vede státní veterinární správa a který tak vašemu domácímu mazlíčkovi nedává jinou možnost, než být kromě očipování také součástí tohle registru, takzvané centrální evidence psů, když i se psem jsou starosti a i o psa se je potřeba postarat. Pokud by se tak nestalo, tak můžete dostat pokutu pěkně masnou až 50 tisíc korun v případě fyzické osoby a to se potom pejsek prodraží. Takže myslete na to a ať se pejskům krásně poslouchá Teddy Swims, Alok a taky Justin Bieber, naše víkendové maximum muziky tady na Evropě 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 8.34, posloucháte Evropu 2, D1 u Měřína z Brna na 138. kilometru, tam čekejte překážky na silnici, vysypal se tam náklad z auta, odklízí se D7, Chomutov Praha na 6. kilometru je vozidlo po nehodě, D5 z Plzně do Prahy, u sjezdu Vráž na 12. kilometru, auto také po nehodě, no a Pražský okruh stále neprůjezdný po demolici dvou mostů, Linkin Park a Ego s Robertem Burianem, to přidávám z nedělního Maximum muziky na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: 8.47, posloucháte Evropu 2, při neděli o prázdninách s neúplně letním počasím. Dokáže to člověka i takhle ve volném dni občas vystresovat, ať už je to třeba rodinná oslava, anebo možná i návrat z dovolení, a nebo naopak balení na dovolenou. Všechno tohle vás může rozhodit a tak mám pro vás radu, jak se dá do pohody, jo. Říká se tomu čtvercové dýchání a znamená, že na 4 vteřiny se nadechujete, potom na 4 vteřiny dech zadržíte a opět na 4 sekundy vydechnete a na 4 sekundy zadržíte. To používají piloti, hasiči, americké Navy SEALs, aktivuje to parasympatikus, snižuje tep i tlak a pomáhá při stresu, trémě a taky před spaním, pokud se vám nedaří usnout. Tenhle efekt stačí opakovat 3x až 5x, asi 90 vteřin, no a pomůže vám zbavit se to stresu. Kdyby vám to nepomáhalo, tak je ještě alternativní metoda 478. To je vlastně podobný a u toho zase můžete rychlejš usnout. Tak to zkuste vyzkoušet a budete mít neděli úplně do pohody. Martin Garrix k tomu ještě do 9. na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevracím.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: 9 hodín, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Dva autobusy s cestujícími se v sobotu srazily u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší vozovky. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Policie nehodu vyšetřuje. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát víc než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Záchranné složky zasahují na dálnici D5, tady jsou komplikace ve směru na Prahu na 13. kilometru, bouralo tu osobní vozidlo, skončilo mimo vozovku. Další nehoda je na D7 ve směru na Prahu na 7. kilometru, i v tomto případě bouralo osobní vozidlo a zdržet se můžete na D3. Jedná se o trasu Mezno Kaplice, odstavený vůz je na stém 24. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme většinou zataženo, místy oblačno, počítejte s deštěm či přeháňkami i velmi silnými bouřkami, které dorazí během dnešního dne na většinu území Česka. Počítejte taktéž s teplotami od 19 do 24 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku to bude o něco víc, tady to bude od 25 do 29 stupňů. Později večer pak počítejte s tím, že srážky ustanou a nakonec se vyjasní. Tolik další zprávy, vy jste s Evropou 2 a 2 minuty po 9. Pokračujte. Ondra Vodný.
0: Ray Dalton a taky Medúza nebudou chybět už za chvíli v našem víkendu na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: 9.17, posloucháte Evropu 2, no a pokud máte strach vyrážet na dovolenou, že se nedomluvíte, tak mám pro vás dobrou zprávu. Technologie totiž postupují milovými kroky a také je naprosto běžný, že už se můžete domluvit vlastně skoro kdekoliv, jo? A stačí to jenom vychytat nějaký dobrý gadget, tedy nějakou technologickou vychytávkou, a nemusí to být úplně jako extrémní vychytávka. Můžete použít například speciální brýle, jo, metabrýle, který mají zabudovaný displej přímo v čočce. Nestojí to nějak moc peněz, ovládáte to náramkem, který snímá gesta prstů, a kromě všech možných vychytávek tam najdete taky live titulky a překlad v angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, takže když na vás bude někdo mluvit, tak se vám hnedka ukazují titulky, co ten dotyčný říká. Dá se to udělat i se sluchátkama, hodný značky, připojit si to ke Google překladači a tam vám to dokonce simultánně překládá do uší, a když budete mluvit vy, tak tomu dotyčnímu, s kým mluvíte, to potom mluví z vašeho telefonu, z repráku. No, jsou to vychytávky, které doporučuji prohlídnout, až budete někam vyrážet a budete si říkat, že jste to v té škole nějak nezvládli. Tu angličtinu, němčinu, italštinu, francouzštinu, nevím co. Prostě možná už to nebude úplně potřeba, takže ať si hezky pokecáte a ať si užijete dovolenou ve zdraví. Tukales a Imagine Dragons pro nás všechny ostatní. Co? Na dovolení nejsme. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
1: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
3: Já bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
5: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
6: Ukáž. Teda.
5: A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů. Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
6: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
7: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble sestavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se nebudeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 9.34, rychlý pohled na silnice, stále uzavřený Pražský okruh na 16. až 19. kilometru po bourání mostů. A pozor také na trase Chomutov Praha, u sjezdu Kladno jsou tam hned dvě auta po nehodách, tak ať vás nepřekvapí Topic a Krištof přidám do víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 9.46, posloucháte Evropu 2, novinko od Bruno Mars, mám pro vás už za chvíli. A pokud vás teprve čeká dovolená a vyrážíte do Řecka, tak pozor, Řecko zavedlo s letošním rokem klimatickou taxu. Novinka, že? 1,50 až 10 eur za noc se to může vyšplhat podle toho, kam dorazíte. Ten poplatek se hradí přímo v hotelu, není v ceně zájezdu, takže to je takový to, že přijdete do hotelu, myslíte si, že máte všechno zaplacený. A jele, ještě po vás ty peníze a navíc ještě kolikrát cash, jo, když člověk nemá euráče. Je tam také nová daň z výletních lodí, plavidel. No, například Turecko to klimatickou taxu nemá. Není sice v eurozóně, ale když budete přemýšlet nad tím, kam vyrazit, asi to nebude věc, která vás rozhodí, protože kdekoliv přidají nějaký poplatek za vstup do města nebo za to, že se tam ubytujete, tak to většinou turismus vůbec neovlivní, jenom příjmy toho turistického místa. Takže jak mi říkal kdysi jeden recepční v hotelu v Dominikánské republice, když jsem se divil, kolik mi účtuje nějakou speciální taxu, tak se na mě podíval a říká, seš turista? Tak plať. Tak na to buďte připravený, ať vás nic nepřekvapí. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Roman Zach. Zvu vás na tak trochu bláznivou Shakespeareovu komedii Jak se vám líbí, ve které hraju. Tak přijďte na Pražský hrad.
3: Komedii Jak se vám líbí hrajeme na Shakespeareovských slavnostech od 20. července. Generálním partnerem je skupina PPF www.shakespeare.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: 10 hodín, tady je Evropa 2 a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. V Česku dnes hrozí silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby se v Česku uskuteční na začátku roku 2028. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po historické přestřelce udolali Francii 6-4. 23. mistrovství světa ve fotbale vyvrcholí právě dnes, kdy je na programu finále mezi Španělskem a Argentinou. Utkání startuje v 21 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D2 na trase Brno-Lanžhot, odstavený vůz je na 10. kilometru. V Ostravě v Opavské ulici se srazila dvě osobní vozidla a komplikace jsou na Českolipsku na silnici 9 u obce Dubá. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je oblačno až zataženo, postupně počítejte s deštěm, přeháňkami a i velmi silnými bouřkami. Později odpoledne a pak hlavně na večer srážky začnou ustávat postupně od severozápadu a nakonec by se mohlo vyjasnit. Teploty očekáváme mezi 19 až 24 stupni, na Moravě a ve Slezsku pak naměříme 25 až 29 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste s Evropou 2 a minutu po 10. taky s Ondrou Vodným.
0: A po 10. hodině speciální koupaliště, na kterém byste neměli chybět. A nikdo o něm neví, za chvíli víc.
2: Evropa 2.

0: Aloka, Jennifer Lopez, krásné spojení v 10.18 na Evropě 2. No a pokud si dáváte pauzu od koupání a letních radovánek, tak možná by to chtělo se začít chystat na to, až to přijde zase, jo? Jakože léto je teprve, ještě ani dovršil první část, takže 100% to přijde, jo? Tak velkým hitem je teď Branická pláž, je první oficiálně monitorovaná koupací lokalita na řece v České republice. Vůbec hygienici sledují 154 koupacích oblastí a 31 přírodních koupališť, abyste věděli, jestli voda, kam vyrážíte, vám neuškodí. Sezóna klasického koupání probíhá většinou od 30. května do 1. září. Kvalita vody v Braníku po deštích je ovlivněna krátkodobým znečištěním, ale to se pak časem stabilizuje. Přichází s tím i dobrá rada. Vždy stačí, kromě prohlížeče, kde si kvalitu můžete zkontrolovat, myslet na to, že není dobrý koupat se do 24 hodin po prudkých deštích, jo? Tak, abyste věděli, teď ty prudký deště jsou, tak až skončí, dejte tomu 24 hodin a potom zase hurá do vody. Už aby to bylo Cyril a taky Lenny, to přidám za chvíli na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa Vier.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa de Vier.
6: Europa 2. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
9: Je, prázdninová mateřidouška se třpetivými tetovačkami je konečně tu.
10: Ucháš? Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
9: Skvělé, já chci ale vyhrát ten paddleboard.
10: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
9: Nadupaná červencová mateřidouška právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 10.34, tady je pohled na silnice s Evropou 2, D1 z Brna do Prahy na 184. kilometru vás může překvapit chodec. Na D1 průjezd Brnem do Ostravy je nehoda na 195. kilometru, kolona je tam zhruba na více jak 15 minut. Pražský okruh stále uzavřen mezi 16. a 19. kilometrem, na objízdných trasách houstne provoz, krátce se zdržíte, no a 10 minut čekejte zdržení na 50. na trase Brno-Uherské Hradiště, jezdí se tam Kivadlově a zdržení v obou směrech. Linkin Park, Činasky, něco málo z toho, co přidám za chvíli na Evropě 2.

0: 10.47, tohle nedělení je Evropa 2 a pro všechny milovníky fotbalu svátek dneska. Konečně finále mistrovství světa ve fotbale, který teda trvá dlouho, myslím, pro některý, který mají doma fotbalový fanouška a nejsou fotbaloví fanoušci. Tak dneska večer to vypukne a má to jako jednu speciální věc a novinku. To, že to začíná v 9 večer, je super, nemusí se kvůli tomu nějak extrémně stávat, bude se to hrát v New Jersey. Kapacita toho stadionu je 82 500 diváků. Představte si takovouhle velkou nálož. Poprvé v historii mistrovství světa ve fotbale navíc se bude konat i poločasová show ve stylu Super Bowlu. Ta vždycky ovládá Super Bowl. Tak se to přenáší do fotbalu, tahle komerční záležitost, a vystoupí tam Madonna, Shakira a BTS. To je zajímavý, taková zajímavá kombinace. Madonna, Shakira, BTS. Velmi se těším. Já teda víc na tu poločasovou show než na fotbal, ale bude to určitě krásný fotbal. Všichni si včera pochvalovali boj o třetí místo, dokonce jsem četl příspěvek, že to byl nejlepší fotbal, který jsem viděl za poslední 60 let, psal někdo na Twitteru. Poprvé tenhle šampionát hostí tři země, Amerika, Kanada, Mexiko, a přenos ze zámoří budou vysílat i český televize, takže pokud budete sledovat, ať už si najdete nějakého favorita, myslím, že favoritem budem hlavně kvalitní fotbal, kterého nemáme tolik ke sledování tady u nás, no, tak aspoň tak si doufám spravíte chuť. Harry Styles za chvíli, ten v poločasové show nebude, ale kdo ví, třeba někdy v budoucnu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na bezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat, závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: 11 hodin, tady je Evropa 2 a také zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent. Roste i počet dobíjení. Pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v Česku asi 3700. Do dnešních 11 hodin je uzavřený pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů. Ředitelství silnic a dálnice nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily. Tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po finálové účasti ve Wimbledonu menší operaci. Vynechá tak srpnový turnaj v Toronto. 29-letá rodačka z Olomouce a 6. hráčka světa to oznámila na Instagramu. Čeho se zákrok týkal, ale blíže nespecifikovala.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha na 1,80 kilometru. V obci Jedovnice na Blansku v Jiráskově ulici se srazily tři vozy a nehodu hlásí i příbor na Novojičínskou. V ulici Československé armády zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále můžete počítat s oblačností, místy je zataženo a přidají se k tomu přehánky a místy i velmi silné bouřky. Až později odpoledne a na večer očekáváme, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty se drží mezi 19 až 24 stupni. Na Moravě a ve Slezsku se mohou dostat na 25 až 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 11. pokračuje Ondra Vodný.
0: Jedna věc, kterou bychom měli dneska udělat. Jinak přijdem o dost peněz. Za chvíli prozradím, o co jde. Giant Rooks tomu za chvíli.
2: Evropa 2.

0: There's a wolf inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Dermot Kennedy dozněl na Evropě 2 v 11.18, Ellie Brook a taky Kelly Clarkson nebude chybět za chvíli. No a pokud jezdíte autem, tak jste možná zaznamenali, že vláda naposledy stanovila maximální ceny paliv na tenhle víkend. Od pondělka 20. července regulace končí a ceny se vrátí někam, jo? Nechci určovat kam, ani nějak o tom polemizovat, ale byl jsem na cestách poslední dva týdny po Evropě a všude byl teda benzín i nafta extrémně drahý. Jo, okolo 50 korun, myslím, že to bylo skoro všude, kde jsem tankoval. A u nás jsem přijel a říkal jsem si, ježiš, to je krásná změna. No, nebude od pondělka, takže doporučuji, pokud tankujete do auta, dneska si zajet natankovat, tak ještě trošku ušetříte od zítřka. To zase bude bez regulace. Takže jenom říkám, pumpy hlásí nápor a očekávají nápor tenhle víkend, takže uvidíme, co se stane zítra, ale snad to nějakou dobu vydrží v nádrži. Hurá do toho, Evropa 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslím, že nejsem je sama mluvit.
4: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Pojď sem, ty draku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tohle je možný jenom tady.

0: kde to stojí.
1: 11.33, tady je pohled na silnice D1 z Ostravy do Prahy u sjezdu Slatina. Na 201. kilometru se zdržíte 10 minut v koloně. Pražský okruh už je průjezdný po nočním bourání mostu. Na letiště se přesto zdržíte okolo 10 minut navíc. Komplikace jsou na objízdných trasách ještě u zadní kopaniny kamion, který uspěl cestu, a tak se tam zdržíte. Jižní spojka v Praze hlásí za Barrandovským mostem nehodu a 50 na trase Brno Uherské Hradiště silničáře a zdržení okolo 15 minut. Teddy Swims, kamera taky Sam Smith pokračují z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 11.46, tohle je nedělní Evropa 2, pokud vyrazíte do lesa dneska nebo přes prázdniny, asi nečekáte, že tam na vás zautočí třeba medvěd, minimálně v České republice. Na Slovensku tam už to tak jistý není, tam těch útoků medvěda je čím dál tím více, ale Japonsko může být takovou lehkou inspirací pro všechny, kteří se bojí toho, že by je v lese mohlo napadnout medvěd. Japonsko totiž čelí bezprecedentní krizi útoku medvědů. Jenom loni to bylo přes 50 tisíc pozorování, jo? To je extrémnější varianta slovenská. Farmáři tam nakupují ručně vyráběné robotické plašiče, který se jmenuje Monster Wolf. Je to robot, který má svítící rudé oči, sirénu a pohybové senzory. Jo? Funguje na solární energii. Jeden kousek stojí, pozor, 90 tisíc korun. Docela dost na plašičku medvědů, ale firma, která je vyrábí, nestíhá vyrábět. Čekací doba na takového jednoho robotického vlka je 2 až 3 měsíce. Jenom pro představu, tak v roce 2025 v Japonsku po útocích medvědů zemřelo 13 lidí a přes 200 bylo zraněno. Dokonce odchyt a utracení medvědů loni dosáhly rekordních 14 600 zvířat. To je Japonsko, no. Takže pokud byste chtěli něco podobného na Slovensku nebo v Česku, asi se nedočkáte, anebo budete muset mít hodně velkou trpělivost. Navíc při tom, že se začíná platit clo a DPH i na zásilky, které přicházejí z větší dálky, se tahle věc prodraží. Ale na Vánoce vlastně by to mohlo být jako skvělý dárek. Martin Garrix a Ed Sheeran za chvíli. K tomu na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homérův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
3: Pomoz mi se vrátit domů.
2: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
3: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
2: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
5: Myslím, že spí.
2: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: 12 hodin, minuta k tomu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké poledne. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Dva autobusy s cestujícími se v sobotu srazily u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici vyjížděl z vedlejší vozovky. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Policie nehodu vyšetřuje. Mezinárodní fotbalová federace FIFA uvedla, že během mistrovství světa v Severní Americe vymazala na sociálních sítích více než 7 milionů urážlivých, obtěžujících nebo výhružných příspěvků. Je to 14krát víc než při předchozím šampionátu před 4 lety v Kataru.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D11 ve směru z Jaroměře na Prahu na 1,80 kilometru. V Opavě v Kasárenské ulici zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu a cyklisty a na Blansku v obci Jedovnice v Jiráskově ulici pak evidujeme nehodu 3 vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je oblačno až zataženo, počítejte s přeháňkami, místy i bouřkami, zejména na jihovýchodě. K večeru se to vylepší, srážky ustanou a vyjasní se. Teploty se aktuálně drží do 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to může být až 29 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a 3 minuty popoledně pokračuje Ondra Vodný.
0: Popoledni mám pro vás připravenou soutěž David River. Až bude hrát, volejte 257 408 88 Evropa 2.
2: Evropa 2.

Linkin Park ve 12 na 7 na Evropě 2. Kávu zdarma na rok pro vás mám. Palivovou kartu, pokud se vám to hodí. David River je soutěžní signál. Volejte 257 400 888.

0: 12.19, tady je Evropa 2 a soutěžní signál, který přinese někomu trošku radosti. Opět zde máme soutěž s Molkou, která potrvá pravidelně každý týden od pátku do neděle až do 30. srpna. Mol je oblíbená zastávka na cestách, ať už vyrážíte na festival, k moři, na výlet nebo na prodloužený víkend, zastavte se na Molce. Mol Česká republika je široká síť čerpacích stanic, kde natankujete prémiová paliva, ale i energii na další cestu. V rámci oblíbeného občerstvení Fresh Corn můžete ochutnat oblíbenou kávu, hot dogy nebo čerstvé sendviče a letní drinky. Spoustu zajímavých slev najdete v aplikaci Mol Move. No a na telefonu už zdravím Hanku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jezdíš takhle autem a zastavuješ se na Molce na něco dobrého?
1: Ano, občas ano.
0: Takže soutěžní otázka pro tebe bude jednoduchá a zní: Fresh Corner je místo, kde si můžete za A zpříjemnit cestu dobrou kávou a občerstvením, za B nechat přezout pneumatiky, anebo koupit zahradní nábytek, to je za C.
1: Tak samozřejmě Ačko je správně.
0: Samozřejmě Ačko je správně, zkušená cestovatelka, která, pozor, vyhrává kávu na rozdarma, k tomu palivovou kartu v hodnotě 2000 korun a ta se bude hodit. Takže zastavte se na Molce. Hanko, vydrž na telefonu. Gratuluju.
1: Perfektní. Děkuju moc.
0: Šabuzí. Alo, k tomu za chvíli Evropa 2.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film Kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s Molkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s Molkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
10: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
11: Je, prázdninová mateří douška se třpytivými tetovačkami je konečně tu.
12: Ukáž. Teda. A uvnitř je i vstupenka na festival Den princezen a rytířů.
11: Skvělé, já chci ale vyhrát ten pedalboard.
12: Tak já beru soutěž s tlapkovou patrolou a jdu na záhadu strašidelného hradu.
11: Nadupaná červencová mateří douška právě v prodeji.
2: Zpátky k muzice.
13: oba dvě.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: to stojí.
1: 12.35, jak to vypadá na silnicích, na to se podíváme z Evropu 2. Pražský okruh po noční demolici mezi 17. a 19. kilometrům se sice jezdí, ale jen jedním jízdním pruhem a tvoří se kolony. Na D1 v tomhle směru se zdržíte 30 minut, opačným směrem také 30 minut a plná ulice je i k Barrandovu. D1 je silný provoz na průjezdu Brnem tradičně, D1 také na 26. kilometru do Brna už mejkal ke zdržení okolo 10 minut. Čerstvá nehoda je na silnici číslo 20 na trase Písek-Plzeň a z Pelhřimova do Humpolce na 34. hustý provoz kvůli dopravnímu omezení a zdržení okolo 20 minut. Samfeld a Avicii pokračují za chvíli ve víkendovém maximum muziky Evropy 2.

0: 12.48, takhle krásně přidáváme maximum muziky do nedělního už odpoledne. No a pokud si občas pomůžete umělou inteligenci a třeba teď připravujete něco do práce nebo se snažíte zjistit nějaký dobrý recept na nedělní oběd, tak nejenom na tohle umělá inteligence dobrá, jo, dokonce je dobrá na pomoc vědcům a matematikům a zaznamenala velmi velký úspěch, protože jeden takový model vyřešil takzvaný unit distance problém z roku 1946. Nechci z vás dělat úplně matematiky, ale něco, nad čím matematici a vědci hloubají léta a léta. Externí matematici, včetně nositele jedné velmi populární medaile, výsledek ověřili, výsledek umělé inteligence. A poprvé v historii tak umělá inteligence samostatně vyřešila slavný otevřený matematický problém. A není jediný, bude jich víc a je to dobrá věc pro všechny, který dělají s matematikou a možná teda i pro študáky, který matika moc nejde, mě teda nešla moc matika, tak možná za nás vyřeší všechny počty a nebude potřeba se to drtit, už aby to bylo pro Disco Machine. Za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Dobré odpoledne. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně ze 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby se v Česku uskuteční na začátku roku 2028. Fotbalistům pražské Slávie bude na startu sezóny zhruba 6 týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na mistrovství světa v Americe. Zhruba stejnou dobu bude českému šampionovi ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak. Klub to uvedl na sociální síti X.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D11 buďte opatrní, jedná se o trasu Jaroměř-Praha a odstavené vozidlo na 53. kilometru. V Karlových Varech v ulici Sobova stezka zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů a nehodu máme taky v Příboru na Novojičínsku, tady taktéž zasahují záchranné složky v ulici Československé armády u nehody dvou osobních vozů.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Venku máme zataženo na většině území s deštěm či přeháňkami. Mimochodem mohou se objevovat i bouřky, zejména na jihovýchodě, a to velmi silné. Až později odpoledne a na večer srážky ustanou a mělo by se vyjasnit. Teploty se pohybují do 30 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a slovo si opět přebírá Ondra Vodný.
2: Novinko od Bruno Mars si nenechte ujít, už za chvíli budou Offenbach a taky Eva Farná s Mirajem. Tak pěknou neděli, jsme Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: Bruno Mars na Evropě 2 ve 13.18. Pokud se vám nelíbí počasí venku, konečně se to trošku láme do stavu, kdy už se vyplatí hledat třeba nějakou zahraniční dovolenou, protože za hranicema teď je opravdu hezky na rozdíl od nás, což doteď tolik nebylo. Tak kdybyste chtěli do statisticky nejnavštěvovanějšího místa a aktuálně takového nejlépe prodejního místa, kam Češi vyráží, je to turecká Riviera. Nejvyhledávanějšími letovisky jsou Antalya, Alanya, Belek, Side a Kemer. Některé tyhle letoviska jsou pro milovníky luxusu a golfu, ale zase některý sedí rodinám, takže kdybyste si říkali, kam vyrazit, no tak to můžete vzít útokem takhle letecky jako velká část rodin, která se rozhoduje na poslední chvíli někam vyrazit. Letovat asi nebudete, minimálně aspoň toho počasí, který je za okny teď a který vypadá, že tak jako bude vkrádat do celého příštího týdne. Lehký odpočinek od vedra, který ale údajně ještě zasáhne Českou republiku. The Weeknd a Two Colors zasáhnou Éter Evropy 2, tak držte vlnu i dál. Pěknou neděli.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.34, jak to vypadá na silnicích? D1 z Vyškova do Brna na 200 km, čekejte silný provoz a zdržení okolo 20 minut. Pražský okruh u Slivence po demolici mostu už jede, jezdí se jedním jízdním pruhem, ale zdržení je z obou stran okolo 30 minut. D35 Olomouc Mohelnice, nehoda je u Litovele a 34 Humpolec Pelhřimov u Vysrokova jsou silničáři a jezdí se Kyvadlovi. I tady naberete výrazné zdržení Leny, Machine Gun Kelly. I to mám připraveno už za chvíli, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum muziky.
1: Europa 2.
0: Europa 2.
2: Let's go. Sounds good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa ve 13.48. Na Evropě 2 Seznam, kam zvoní hrana. Pokud jste hledali a nebo hledáte někoho na seznámení a používáte seznamky, tak vás možná nepotěší osud korejských seznamek. 7 z 10 Korejců ve věku 20 až 30 let totiž seznamku vůbec nepoužívá. Domácí trh na seznamky vůbec nereaguje a je údajně přesycený seznamováním. A také spoustu seznamek, který to řeší tak, že se přestěhovali jinam. Expandují do Japonska v tomhle případě. No a kdo ví, možná expandují i k nám a přinesou něco nového, co ještě ty seznamky u nás neumí. Nevím, jestli se vám daří seznamovat na seznamovacích aplikacích. Studie jistá tvrdí, že seznamovací aplikace nejsou k tomu, aby se pokusili vás seznámit, ale aby se pokusili vás co nejdéle udržet u mobilu, stejně jako ostatní třeba sociální sítě. No, tak zkuste vyrazit do světa, ať nezmoknete a Lorin vám k tomu zahraju třeba na někoho sympatického narazíte, to vám budu moc držet palce. Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Ministerstvo zdravotnictví chce náročnější onkourologickou péči přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti záměru se bouří nejen nemocnice v regionech, ale také jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste.

0: zataženo, na většině území s deštěm či přeháňkami, bouřky se mohou objevit na jihovýchodě. K večeru se to vylepší a teploty tak ty se aktuálně drží mezi 19 až 24 stupni. Na Moravě a ve Slezsku se teplota může dostat k 30 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
1: Sombre, Young Blood, Eva Farná, jen malý výběr toho, co pro vás mám po 14. hodině, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Alok a Jennifer Lopez. To je fantastické spojení, které doznívá na Evropě 2. No a kdybyste náhodou, čistě náhodou hledali místo, kam vyrazit, kde nebude tolik turistů, hledá se těžko, ale taková místa existují a velkým hitem poslední doby začíná být Portugalsko. Údajně jde o klidnou alternativu k Jadranu, kde je často velmi narváno a hlavně je tam lehce chladněji, jo, nějakých 25 až 27 stupňů a průměrně 0 až 1 deštivý den za celý červenec, což zní skvěle, takže kdybyste náhodou nechtěli ležet jako sardinky na pláži a navíc potit ve vlastní šťávě tropického léta u moře, tak hurá do Portugalska, anebo najdete třeba nějaký další originální místo. Teddy Swims a Linkin Park, to k tomu přidávám z našeho víkendového Maxima muziky na Evropě 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
3: Že krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Rychlý pohled také na silnice, stále se zdržíte na pražském okruhu, po bourání mostu se už jezdí místem, ale bohužel na vás čekají kolony okolo 30 minut do konce. Pozorujte také na silný provoz z Vyškova do Brna na D1 na 200 kilometrů, zdržení okolo 20 minut a také dejte pozor na trasu Humpolt-Pelzimoch u Vystrkova, jsou silničáři, jezdí se tam kyvadlově. Šťastnou cestu, nejen na cesty, má Smith Sigma, naše víkendové maximum muziky na Evropě 2.
0: Evropě 2.

0: Posloucháte víkendovou Evropu 2. Každý milovník fotbalu bude dneska večer nalepený na obrazovce a víme proč. Mistrovství světa ve fotbale jde do finále a dneska v 21 hodin nastoupí Argentina jako obhájce titulu proti Španělsku. Bude to velkolepý zápas, který bude sledovat celý fotbalový svět a po včerejším boji o třetí místo, který byl hodnocen jako neskutečně krásný fotbal, to bude určitě hlavně pro milovníky fotbalu pokoukaná v nějaký normální čas, ne někde ráno, v noci, takže hurá do toho a hurá do dalšího maxima muziky po 15. hodině s Kubou Štěpánem. Nenechte si to ujít a tešte mnou dál. Jsme Evropa 2?
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Japonské drama Ztracená země režiséra Akia Fujimota je inspirované skutečnými osudy dětských uprchlíků z etnické skupiny Rohingů. Intimní a silný snímek nahlíží na jednu z největších humanitárních krizí současnosti očima dětí, které se snaží najít bezpečí a znovu spojit svou rodinu. Hlavními hrdiny jsou čtyřletý Shafi a jeho devítiletá sestra Somira. Poté, co přijdou o domov, se ocitnou v uprchlickém táboře v Bangladéši. Odtud se vydávají na nebezpečnou cestu přes moře i pevninu, aby našli zbytek své rozptýlené rodiny a naději na nový začátek. Režisér Akio Fujimoto je známý tím, že pracuje s autentickými neherci přímo z komunit, o kterých točí. V hlavních rolích se tak představí sourozenci Muhammad Shofik Rias Udin a Shomira Rias Udin. Ztracená země ukazuje, jak hluboké stopy může nucený útěk z domova zanechat na těch nejmenších. Zároveň připomíná skutečnost, že téměř milion Rohingů dodnes žije v uprchlických táborech v Bangladéši, kde jsou bez možnosti legálně pracovat závislí na humanitární pomoci, a to od jejich útěku před násilím v Myanmaru v roce 2017. Snímek Ztracená země je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: 15.01, okazují hodiny, posloucháte Evropu 2 a nové zprávy má pro nás Zuzka Kozáková, pojďme do nich.
1: Hezké nedělní odpoledne. Inspekce silniční dopravy se na českých silnicích pohybuje už přes rok a právě zveřejnila oficiální statistiku za prvních 12 měsíců boje proti porušování předpisů v nákladní i autobusové dopravě. Za přestupky profesionálních řidičů a celých společností podnikajících v dopravě už zvládla rozdat sankce v celkové výši přesahující 70 milionů korun a zároveň zveřejnila, že se nezaměřuje výhradně na cizince, ale ve velké míře kontroluje i Čechy. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny

0: vrazili dva vozy a opatrnost to bude chtít na Rakovnicku. Na silnici 236 u Roztok zasahují záchranné složky u nehody osobního vozu. Evropa 2, jak je venku? Zataženo až oblačno, s deštěm či přeháňkami, teploty se drží zejména na Moravě do 30 stupňů Celsia. Zítra ráno pak bude jasno, ojediněle se objeví mlhy, v průběhu dne bude polojasno až oblačno. Objeví se déšť či přeháňky zejména na severu. Teploty očekáváme mezi 18 až 23 stupni, na horách na severu bude vát čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a slovo si právě teď krátce po 15. bere Kuba Štěpán.
1: Jsme s rodinou opravdu v kontaktu, nebo si jen častěji posíláme zprávy? Za chvíli zjistíme, proč někdy snaží napsat brzy se uvidíme, než skutečně najít společný termín. Evropa 2.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Nedělní odpoledne užíváte ve společnosti Evropy 2. Schválně, jak je to u vás. S rodinou jsme v kontaktu skoro pořád, jen se velká část komunikace přesunula do telefonu. Pojďme se podívat na konkrétní statistická čísla. Podle britských dat si alespoň jednou týdně píše se svými příbuznými 64% lidí. 42% jim volá, ale osobně se setká jen přibližně třetina. Ta přitom přiznává, že by své blízké ráda vídala častěji. Největšími udržovatelkami kontaktu jsou ženy, pravidelně posílá zprávy 72% z nich a mezi muži je to 54%. Problém tedy není v tom, že bychom o rodině nevěděli, zprávy, fotografie i reakce chodí pravidelně. Mnohem těžší je najít jeden víkend, kde nikdo nepracuje, není pryč, nemá návštěvu nebo už něco neslíbil někomu jinému. Napsat musíme se brzy vidět trvá pár vteřin. Najít společný termín pak obvykle vyžaduje tabulku, hlasování a často i drobný zázrak, protože na rovinu jednou už nemusí být problém najít čas, ale někoho, s kým ho domluvit. Evropa 2.
2: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
3: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
2: Vím, vím. Pája.
3: Zkuste doplnit.
2: Švejnar, Reynard, Cejnar, co já vím.
3: Ale C je správně.
2: A co nám Cejny nabídneš?
3: Mně nejde z pusy dát slovo.
2: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Ano.
2: Užij si s Evropou 2 léto na maximum. A aby bylo ještě bombastičtější, rozdáváme na Evropě 2 každý den 10 celodenních vstupenek do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to včetně vstupu do wellness. Naskákej s celou partou do 16 bazénů a 40 atrakcí a užij si moře zábavy v Aqualandu Moravia. 10 vstupenek denně rozdáváme celý týden mezi 9 a 11 na Evropě 2.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
9: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Taky v neděli odpoledne sledujeme na Evropě 2 provoz. Ten je v 15.38 dost komplikovaný na D1 ve směru z Vyškova do Prahy u Slavkova u Brna. Na 209. kilometru šetří v omezení hromadnou dopravní nehodu. Kolona zatím stále narůstá a zdržení je momentálně minimálně na 40 minut. Kolona se tvoří i v opačném směru D1 směrem na Vyškov od 204. kilometru, ale tady si postojíte maximálně čtvrt hodiny. D1 směrem z Brna do Prahy pak sílí v Posázaví od 41. kilometru. Čekejte půl hodiny až ke Šmejkalce. Pozor i na kilometru 29, kde stojí porouchané vozidlo. Silnější provoz je taky na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy. Postojíte si mezi Boticemi a Olbramovicemi, pak v okolí Benešova a i před Senohraby. Dobrá zpráva přichází z Pražského okruhu. Omezení po demolici u Ořechu a Slivence postupně končí. Už se jezdí dvěma pruhy v obou směrech. V Praze je momentálně více aut na Štěrboholské spojce směrem na Průmyslovou. Počítejte 5 až 10 minut navíc. Nehoda dvou aut vás zpomalí Olomouci v ulici IP Pavlova a podobně je to moji v Ústí nad Labem v Opletalově ulici. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Dermot Kennedy. Europa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Ve světě se v hospodách šíří nový způsob seznamování. Nezadaní se nemusí představovat sami, udělají to za ně jejich přátelé, a to rovnou i s prezentací. Před publikem promítají fotografie, grafy a vysvětlují, proč je jich kamarád nebo kamarádka skvělá partie. Nechybějí záliby, silné stránky, vztahové přešlapy, ani upřímné vysvětlení, proč je dotyčný nebo dotyčná stále sama. Paradoxně zájem je o to obrovský a některé večery se vyprodají během několika minut. Publikum totiž dostane mnohem osobnější obrázek než z nějaký seznamovací aplikace. A přátelé obvykle řeknou i to, co by o sobě nezadaný raději zamlčel. Já teda nevím, jestli něco takového se už děje i v České republice, ale celé mi to malinko připomíná pracovní pohovor. Jen místo životopisu přichází romantická prezentace. A když vás kamarádi nedokážou prodat během 10 snímků, tak možná problém není ve vás. Možná jenom prostě neumějí pracovat v PowerPointu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: Prvý 16. hodina, Fuších máte nedělní Evropu 2. Na slovo se bere Zuzka Kozáková, na řadě jsou další zprávy.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby se v Česku uskuteční na začátku roku 2028. Počet lidí odsouzených k nepodmíněnému trestu se od začátku roku mírně snížil. Přispěla k tomu trestní reforma, která zmírnila postihování opakovaných drobných krádeží a neplacení výživného. České věznice jsou přesto zaplněné přibližně z 97%. Vládní koalice považuje některé změny za příliš benevolentní a chce část trestů opět zpřísnit. Fotbalistům pražské Slávie bude na startu sezóny zhruba 6 týdnů chybět levý obránce David Jurásek. Český reprezentant léčí svalové zranění, které utrpěl při tréninku na mistrovství světa v Americe. Zhruba stejnou dobu bude českému šampionovi ze zdravotních důvodů scházet jedna z letních posil Oskar Kubiak. Klub to uvedl na sociální síti X.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se dejte pozor ve směru na Rozvadov. Na stém 41. a půltém kilometru je hlášeno odstavené vozidlo. Nehoda osobního vozu je na D6 ve směru z Varů na Prahu. Jedná se o 64. kilometr.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zataženo na většině území s deštěm či přeháňkami, mohou se objevovat bouřky na jihovýchodě. Teploty nepřekračují zejména na Moravě a ve Slezsku 30 stupňů Celsia. Zítra ráno bude jasno s mlhami, během dne polojasno až oblačno a ani tentokrát se nevyhneme dešti, zejména na severu území. V průběhu dne naměříme 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy se teplota může dostat k 26 stupňům Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a krátce po 16. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Už nahlížím do playlistu, co nás čeká z Maxima muziky. David River, Doechii, Leone a

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, jsem rád, že u toho taky vaše Evropa 2. Pokud se letos chystáte do Chorvatska, přibalte se k plavkám i něco, co se dá rychle přehodit přes sebe. V Zadaru totiž přibyly nové cedule, které turistům připomínají, že plážové oblečení patří k moři, ne do historického centra, restaurací nebo obchodů. Kdo vyrazí do města jen v plavkách nebo bez trička, může podle aktuálních zpráv dostat pokutu 132 eur, tedy přes 3000 korun v přepočtu. Podobná pravidla platí také ve Splitu, Dubrovníku nebo na Hvaru, kde může být účet ještě výrazně vyšší. Místním totiž vadí, že se centra jejich měst během léta mění v pokračování pláží. Turistům tak vzkazují jednoduše, koupat se můžete téměř nazí, na kávu už ale přijďte jako do města. No, tak v Chorvatsku vás letos může nejdráže vít právě to, co jste si na sebe nevzali. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volkra, Faded.
4: Jo, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: dvě, kde to stojí.
1: 16.35 je aktuální čas. Problémy hlásíte stále z D1 ve směru z Ostravy do Brna. Před Slavkovem na 209. kilometru šetří dopravní nehodu, která provoz výrazně komplikuje. Kolona má víc jak 10 kilometrů a aktuálně je zdržení přes hodinu. Plná, jak se dívám, je i souběžná silnice mezi Holubicemi a Rohlenkou. Pak D1 směrem do Prahy zpomaluje u Vlašimi od 48. kilometru. Po pojíždět budete až ke Šmejkalce, kde končí omezení. Postojíte si celkem 30 minut. Silný provoz je na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy. Nesouvislé kolony jsou u Votic, Olbramovic, taky v okolí Benešova i před Senohraby. Zdržení vás čeká v Modřicích u Brna. Kolem Olympie se tvoří kolona, je to kvůli omezení. Dva vozy se srazily ve Zlíně na třídě 3. května, díky Kamilo za info. A v Praze počítejte s časem navíc na Štěrboholské spojce směrem k Průmyslové a k hromadné nehodě došlo v ulici k Barandovu. Taky tudy projíždíte opatrně a pevný nervy, ať už jste kdekoliv. Evropa 2.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Dlouho se tvrdilo, že čím častěji spolu partneři tráví blízké intimní chvíle, tím šťastnější jsou. Novější výzkumy ale ukazují, že neexistuje univerzální pravda. Jednou týdně, třikrát za měsíc, jednou za kvartál. U každého páru to může fungovat úplně jinak a evidentně to taky funguje. Vědci se tentokrát podívali na různé typy vztahů a nejenom na průměry. A výsledky jsou do značné míry pestré. Někdo potřebuje častější fyzický kontakt, jiní se rozumí i bez něj. Objevily se i profily párů, kde je spokojená jen jedna strana, třeba žena s malými dětmi nebo muž, který vyhledává méně konfliktů. Dokonce existují i dvojice, které si už delší dobu dávají obrazně řečeno pauzu a přesto se ve vztahu cítí skvěle. Z toho tedy plyne jednoduchý závěr, důležitější než četnost je naladění. A někdy méně může znamenat víc, hlavně když je v tom vzájemnost a samozřejmě respekt. No, když to neklape v posteli, možná to chce zkusit jinde. Třeba u komunikace nebo u láhve kvalitního vína. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Už v sobotu 25. července se na vás těšíme na rodinném festivalu Den princezen a rytířů na zámku Karlova Koruna. Dorazí Lollipops, Kája a Bambuláček, Pokáč, Milan Peroutka, Adéla Zouharová a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
3: Den jako z pohádky vám přeje královna mléčných výrobků Madeta. Tak chutná mléko.

0: the money. Čas se nedá zastavit. Nové zprávy na 17. hodinu přidá Zuzka Kozáková. My jsme Evropa 2.
1: Hezké odpoledne. Ministerstvo zdravotnictví chce náročnější onkourologickou péči přesunout výhradně do specializovaných center. Menší nemocnice by tak nově nemohly operovat nádory močového měchýře, prostaty nebo třeba ledvin. Rezort to zdůvodňuje zvýšením kvality péče a redukcí nevyužívaných lůžek. Proti záměru se bouří nejen nemocnice v regionech, ale také jejich zřizovatelé, kterými jsou zpravidla kraje. Provoz dobíjecích stanic pro elektromobily v Česku letos dál roste. Provozovatelé největších sítí po polovině roku hlásí navýšení spotřeby o vysoké desítky procent. Roste i počet dobíjení. Pokračuje rovněž výstavba nových stanic, kterých je nyní v Česku asi 3700. Pondělí začne nově na pražské Štvanici hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Titul na turnaji, který se letos přesunul k Negrelliho viaduktu z areálu pražské Sparty, obhajuje 21. hráčka světa Marie Bousková. Hraje se na tvrdém povrchu. Akce kategorie WTA 250 vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Do kolony se dostanete na dálnici D1, a to ve směru na Prahu od 194. a 5. kilometru. V opačném směru narazíte na odstavené vozidlo na 68. kilometru, tedy ve směru na Brno.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Zataženo s deštěm či přehánkami a teplotami do 30 stupňů. Zítra ráno očekáváme jasno, ojediněle s mlhami. Během dne však bude převládat polojasná až oblačná obloha. Pršet by mohlo zejména na severu. Teploty se

0: Posloucháte Evropu 2. Kdo doufal, že už brzy přestaneme dvakrát ročně přemýšlet, jestli se hodiny posouvají dopředu nebo dozadu, máte smolíka. Ministerstvo připravilo nový harmonogram, podle kterého se má letní a standardní čas střídat dál minimálně do roku 2031. Na jaře tedy hodinu spánku ztratíme, na podzim ji zase dostaneme zpátky. Důvodem je teda hlavně to, že se státy Evropské unie stále nedohodly, který čas by měl případně zůstat natrvalo, takže současný systém platí dál. Zkrátka minimálně dalších 5 let budeme posouvat ručičky, měnit čas v autě a zjišťovat, které domácí spotřebiče už zase žijí v minulosti. Jak to vypadá na silnicích, zjistíme na R2 za pár minut a k tomu přidám z maxima muziky například Tonzenaj. Tak buďte ve spojení, tady je vaše Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera sám už má jedno a vrátí se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
4: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé zase jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolaps na D1 před Brnem ve směru z Ostravy pokračuje i v 17.35 u Rohlenky na 209. kilometru. Šetří v omezení dopravní nehodou, kolona je opravdu hodně dlouhá, táhne se až na kilometr 219 a počítejte se zdržením přes hodinu. Poslední volný sjezd je na kilometru 226, ale plná je i souběžná silnice, prakticky krokem se jede mezi Holubicemi a Rohlenkou. V opačném směru D1 z Brna do Ostravy došlo k nehodě na 208. kilometru, tady je zdržení do 15 minut. Na trase z Brna do Prahy pak čekejte silný provoz od Divišova. Nesouvislá kolona je od 41. kilometru a popojíždět budete až na 25. ke Šmejkalce. Na trojce ve směru z Prahy do Českých Budějovic zpomalíte před Benešovem, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobně je tomu v Praze v ulici Mojmírová, díky tomu za zprávu. A v Mikulově je dočasně uzavřená ulice 28. října. Došlo tu k nehodě osobního vozu s cyklistou. Na místě jsou všechny záchranné složky a policie provoz odklání. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Ceny mléčných výrobků teď padají tak nízko, že litr mléka můžete v akci koupit zhruba za 6 korun a máslo kolem 20. Zákazníci mají samozřejmě radost, mlékárny už podstatně méně. Za zlevňováním prý stojí ostrý souboj obchodů o zákazníky, ale také rostoucí produkce mléka a horší možnosti vývozu. Na trh se samozřejmě natrhuje doslova přebytek. A ceny to tlačí dolů, někdy dokonce pod částku, za kterou se výrobek podaří vyrobit. Mlékárny proto varují, že dlouhodobě takové ceny nevydrží. Pořád musí platit energie, obaly, mzdy i dopravu a levné máslo jim účty samo nezaplatí. Tak opravdu, máslo je momentálně i na české poměry fakt levný. Teď ještě najít rohlík, který nezrujnuje zbytek snídaně. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Pověz, co si pamatuješ.
3: V kinech je jedna z hlavních filmových událostí roku. Jmenuje se Odyssea a podepsán je pod ní Christopher Nolan, který po Oscarovém triumfu Oppenheimera převádí Homerův epos do podoby monumentálního dobrodružství.
4: Pomoz mi se vrátit domů.
3: Nolan se rozhodně nevydal cestou pohodlného studiového natáčení před zeleným pozadím. Štáb putoval po 6 zemích od Maroka přes Řecko, Itálii, Island a Skotsko. Pro diváka to znamená, že když se má Odysseus plavit po moři, herci prostě stojí na lodi. Když má hrdina čelit nástrahám širého oceánu, kamera se opírá o vítr, vodu, skutečné lokace a fyzickou námahu.
5: Italský král se vrací zpět.
4: Nevrací.
3: Jedna z nejvýmluvnějších historek se váže ke scénám se sirénami. Když scénář říká, že je Odysseus připoután ke stěžni, Nolanova verze toho obrazu znamená skutečnou loď, skutečný stěžeň a skutečný oceán.
4: Upínáš se k otci, jehož ani neznáš. Jak nějaký levoboček.
3: Jedna z největších produkcí Nolanovy kariéry s tvářemi Matta Damona, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendaya nebo Charlize Theron s názvem Odyssea má premiéru v kinech.
6: Myslím, že spí.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? V obchodním centru Šestka je o zábavu postaráno. Čekají na vás sportovní příměstské kempy, herní zóna s tobogánem, svět arkádových her a simulátorů, interaktivní výstava ze světa včel i oblíbený výhled na letadla. K tomu hlídaný dětský koutek a parkování až 3 hodiny zdarma. Více na oc6.cz. Šestka, blíž než si myslíte.

0: Posloucháte Evropu 2 a na 18. hodinu přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobrý podvečer. Inspekce silniční dopravy se na českých silnicích pohybuje už přes rok a právě zveřejnila oficiální statistiku za prvních 12 měsíců boje proti porušování předpisů v nákladní i autobusové dopravě. Za přestupky profesionálních řidičů a celých společností podnikajících v dopravě už zvládla rozdat sankce v celkové výši přesahující 70 milionů korun a zároveň zveřejnila, že se nezaměřuje výhradně na cizince, ale ve velké míře kontroluje i Čechy. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po historické přestřelce udolali Francii 6-4. Dneškem vyvrcholí světový šampionát, a to zápasem mezi Španělskem a Argentinou od 21 hodin našeho času. FIFA zároveň hlásí rekordní účast na tomto mistrovství.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na D1 ve směru na Brno. Na 69. kilometru je sražená zvěř v pravém jízdním pruhu. Dejte pozor taky na Brněnsku v Neslovicích, v hlavní ulici, kde je odstavený vůz po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Stále zataženo, stále prší a teploty nepřekračují 30. Zítra ráno bude jasno ojediněle s mlhami, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno, pršet může na severu. Na teploměrech pak naměříme od 18 do 23 stupňů Celsia, na jihu Moravy to může být 26 stupňů Celsia maximálně. Tolik dnešní poslední zprávy, vy jste s Evropou 2 a na svém startuje Music.

0: Moving to the Sun a je to lehký letní track o tom, že člověk nechá starosti za sebou a vydá se někam, kde je víc slunce a méně důvodů sledovat čas. V červenci, myslím si, docela lákavý plán a bude na vás, jestli tahle cesta povede i do top 20. Hužel, Imael Angel a Ultranaté.
1: Music chart.

0: posloucháte Evropu 2 Music Chart. Druhou novinku tohoto vydání přidá Dermot Kennedy. Single Honest znamená upřímný a přesně tak chtěl, aby jeho nová tvorba zněla méně uhlazeně a co nejživěji. Skladbu představil také při tajném koncertu pro 200 fanoušků uprostřed irské přírody, kde ho doprovodil i komorní sbor. No Ir, les, sbor, tam už vlastně stačilo jen lehce zapršet a atmosféra byla kompletní. Tady je druhá novinka Evropy 2 Music Chart. Dermot Kennedy a single Honest.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Dvě novinky máme za sebou. Ty další dvě si představíme v příští hodině. Teď už se ale vrhneme na top 20. Pořadí se určili svým hlasováním na Evropa2.cz. Obálku tu mám kvalitně zabalenou. Tak se podíváme, jak to vyzerá. No, uznávám, ano, ten zvuk zní to jako za socíku, ale vlastně mi ten akt toho otevření nepřestává bavit. Tak v rychlosti projíždím, jak jste s pořadím zamíchali. Většina novinek z minulého kola se do top 20 dostala. Pouze dva singly zůstaly na stejném místě jako posledně. A pát týdne je rovnou před námi. A to je dost překvapivý. Bibi Rexha a David Guetta se ze 6. místa propadají až na 20. Sad Girls je jejich další společný song po hitech Hey Mama nebo I'm Good. Tentokrát jde o dívku, která zahání zlomené srdce na tanečním parketu a odmítá odejít, dokud nedohraje poslední písnička. Po dvou týdnech v Music Chart jim doslova hrozí odchod, ale třeba pro ně do příštího kola zase zahlasujete. Dnes si Bibi Rexha a David Guetta odnášejí nálepku pát týdne.
2: Evropa 2 Music Chart.

Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2 Music Chart. Shavozy se od minulého kola odlepil ode dna a posouvá se na 19. Born to Die, zníte mě. Song ale připomíná hlavně to, že život je krátký, takže nemá cenu ho celý strávit strachem z konce. Je to první ochutnávka z jeho připravované desky a další spojení moderního country s hip-hopem. Z posledního místa opozice výš, Shavozy tady zatím rozhodně neumírá. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Šavozí v rámci Music Chart na Evropě 2 zamířil na místo 19. Kdo obsadil 18? Tak to řeknu za chvíli, ale už teď můžu prozradit, že první Future Hit v této hodině obstará dvojice, která vám je velmi dobře známá z éteru Evropy 2. Na jejich společný single se čekalo neuvěřitelných 12 let. Co to bude? Držte vlnou, tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
8: Chcete surfovat, ale nechce se vám letět přes půl světa? Nevadí. Na rozkoši vás naši instruktoři postaví na prkno, i když jste úplný začátečník. Výbavu vám půjčíme.
9: Čeká vás skvělé jídlo, drinky, šlapadla i večerní posezení u ohně a kempování pod hvězdami.
8: Vezměte celou partu a zažijte léto, jak má být.
9: Přijeďte ještě dnes. Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
10: Podrobnosti najdete na wakesurfrozkoš.cz.
11: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
12: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
11: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
12: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
11: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
13: A můžu ještě něco říct?
12: No povídej.
13: To nejlepší rádio na světě.
12: Adame.
11: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkuju moc.
11: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Evropa 2.
15: Evropa 2.
11: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2.
0: Hladíte nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Tady je Evropa 2 Music Chart. Dostáváme se k 18. místu. Michael Schulte padá o 4 místa. Song Lovesick znamená být nemocný láskou, tedy stav, kdy myslíte na jednoho člověka celý den a mobil kontrolujete častěji než například lednici. Schulte skladbou označil za ideální song pro léto, jenže v Music Chart teď píseň trochu prochladla. Ze 14 míří na 18. No na tohle nemoc zkrátka nepomáhá ani vaše hlasování, alespoň prozatím.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, 27. vydání roku 2026 a jsme u 17. místa. Činasky se skladbou Selhání zůstávají na stejné pozici jako minulý týden. Kapela po třech letech vyrazila na letní turné, až do září je můžete vidět živě po celé České republice. Míří do amfiteátru, zámeckých zahrad, samozřejmě městských parků i letních kin. Vstupenky jsou ještě k mání na jejich webu. Činasky ale zůstávají 17. a po 7 týdnech se v Music Chart rozloučí. Selhání vyšlo v dubnu, název zní trochu jako výsledek nepříjemného pracovního pohovoru. Kapela z něj ale udělala chytlavý poprokový song. 7 týdnů v hitparádě a odchod ze stejné pozice jako minulé, to vlastně žádné velké selhání není. Místo 17.

Na Evropě 2 odkrýváme aktuální pořadí top 20, která je sestavená pouze vámi. Jak jste zahlasovali na Evropa2.cz, to se dozvídáme v Music Chart právě nyní. Na 16. vítáme belgického zpěváka, který si říká Bere. Proslavil se emotivními cover verzemi, které natáčel v garáži a dával je na sociální sítě. Jedno z videí nazbíralo téměř 10 milionů zhlédnutí. A single Yesterday, Today, Tomorrow vznikl už před 2 lety v Berlíně, ale ven se dostal až letos. Minulý týden byl mezi novinkami, dnes je 16. a příště se uvidí. Našlápnu to má dobře. Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Pamatujete si na skladbu Thank You Next od Ariany Grande? Ariana Grande možná během svého turné otevřela kapitolu, kterou už dávno považovala za uzavřenou. Ve skladbě Thank You Next totiž změnila text v části věnované bývalému příteli Rickymu Alvarezovi a zaspívala, že k sobě vždycky znovu najdou cestu. A protože spolu navíc strávili část červencového volna na Floridě, fanoušci mají jasno, stará láska je možná zpátky. Oficiálně zatím nikdo nic nepotvrdil, ale Ariana tak ze songu o definitivním konci nenápadně udělala první díl pokračování. Takže Thank You Next, možná spíš Thank You a pod zpátky. V rámci Evropy 2 Music Chart je Ariana Grande na místě 15. se singlem Hate That I Made You Love Me. Od minula si polepšila o jedno místo. Název znamená Štve mě, že jsem tě přiměla mě milovat. A song je o lásce, zranitelnosti i tlaku okolí. Ariana o něm už před vydáním řekla, že patří k jejím nejoblíbenějším písním, které kdy napsala. Posluchači ji zatím dávají za pravdu. Z 16 stoupá na 15, nenávist v názvu, láska v hlasování. No proč ne?

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Tady první dnešní Future Hit. Na tohle píseň fanoušci čekali dlouhých 12 let. Martin Garrix a Ed Sheeran ji napsali už v roce 2014 a o rok později se začala, byť teda v trochu jiné, odlišné verzi, objevovat na festivalech. Nicméně kvůli problémům mezi vydavatelstvími se oficiálního vydání píseně dočkala až letos v květnu, kdy Garrix oslavil 30. narozeniny. Repeat It je o chvílích, které bychom si nejraději pouštěli znovu. A tahle skladba si o svůj vlastní návrat řekla opravdu důkladně. 12 let čekání, ale první tóny ukazují, že úplně zbytečné to fakt nebylo. První dnešní Future Hit.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

0: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Před námi je největší skok týdne. Kygo, Kaleta Griffin letí z 19. místa na 14. Skladba Save Me Love zachycuje okamžik, kdy člověk přestane čekat na někoho, kdo jeho city neopětuje a rozhodne se svou lásku schovat pro někoho jiného. Písně je ten text hodně emotivní, taky tam je samozřejmě lehká letní produkce a teď také 5 míst nahoru. Tady už si lásku posluchači rozhodně šetřit nemuseli a já doufám, že v příštím vydání se tento počin dostane ještě výš. Ne, že bych vás chtěl ovlivňovat, jak hlasovat, ale jako malé doporučení si dovolit můžu, ne? Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

Na Evropě 2 Griffin, Kaleta, Kygo, kteří se díky vašim hlasům na Evropa2.cz dostali na místo 14. a stali se šplhouny týdne. Navíc Kygo má venku novinku necelý týden. Písnička se jmenuje Take Me Back. Název si chytře hraje se dvěma významy. Vzpomínky ho vracejí k bývalé lásce a zároveň by si přál, aby ho vzala zpátky. Melancholický příběh ale Kygo zabalil do lehkého letního zvuku, takže zlomené srdce se dá tentokrát zvládnout bez větší újmy. Na skladbě se podílí americký zpěvák Max McKnown. No a dost možná z tohoto bude hit léta roku 2026. Tady je ukázka novinky Take Me Back. If

0: 2 Music Chart.
1: A my se vracíme k top 20. Kapela The Silver Spoons a Aiko opouštějí první pětku a padají až na 13. Píseň Meduza vychází z řeckého mýtu o ženě, jejíž pohled měnil lidi v kámen. V moderním podání jde o nebezpečnou přitažlivost. Víte, že byste měli utéct, ale stejně nedokážete odtrhnout oči. Posluchači, tentokrát po 5 týdnech Music Chart pohled Meduzy úplně neochromil. Pád o 9 míst až na 13. je toho jasným důkazem.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart, 12. a 11. místo je před námi. Na 12. pozici je John Summit a Lavinia se singlem Shadow, z minulé desítky lehce klesají. Za to o jednu příčku nahoru se polepšila skupina Avalon Rockstone s singlem Vertigo. Název znamená závrať a přesně ten pocit skladba zachycuje. Svět se naklání, noc se houpe a pevná půda pod nohama pomalu mizí. V hitparádě ale dostojí, myslím si, velmi pevně. Z 12. místa stoupá na 11. a do top desítky jim chybí jediný krok. Teď je to ale místo 12.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Vstupujeme do druhé části Evropy 2 Music Chart. Čeká nás odhalení první desítky, future hit, chybět nebude ani pohled do zahraniční hitparády. Ostatně to už můžu prozradit teď, že se podíváme do Itálie. Bruno Mars vyslal z alba The Romantic nový kousek. A který to je, i to se dozvíte v následující hodině. Teď si ale pustíme novinku s pořadovým číslem 3. Představíme si skladbu Heaven, kterou má na svědomí Miles Smith. Song pochází z jeho debutového alba, při jehož psaní se vracel k poznámkám z 5 let terapie. Heaven ale patří k jeho lehčím a romantičtějším momentům. Nebe tady není místem mezi mraky, ale pocitem, který přichází po boku někoho výjimečného. Romantika bez harfy, křídel a fronty u nebeské brány. Za mě velmi povedený počin.
0: Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Dáme si rovnou čtvrtou novinku, ať jsou kompletně představené v rámci aktuálního vydání a bude z domácí scény. Eva Farná vydala novinku jen dva dny před prvním ze tří velkých koncertů v pražském Edenu. Neříkej, co má se stát, je o důvěře v život a o tom, že člověk nemusí mít neustále všechno pod kontrolou, což je hezká rada hlavně pro nás všechny, kteří si pomalu plánujeme i to, kdy budeme spontánní. Teď rozhodnou posluchači, co se s písničkou skutečně stane. Dnes novinka a pokud ji budete chtít slyšet dál a dostat ji do top 20, jakmile Music Chart skončí, můžete se vrhnout do hlasování na Evropa2.cz. Pakliže ladíte nedělní reprízu, vy už čekat nemusíte. Tady je novinka s číslem 4, Eva Farná a single Neříkej, co má se stát. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2 Music Chart.

se mi dít i to, co ani nečeká.

0: zpívá o muži, o kterém dobře ví, že by jí mohl zlomit srdce. Přesto se od něj nedokáže odpoutat. Vztah možná ideální není, umístění ale ano, z 11 zamíří na 9 pozici. Samozřejmě až za chvíli, teď je tu 10. místo, kde naposledy zazní Timmy Trumpet a Oaks.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Damiano David zůstává 8. Ve skladbě The First Time porovnává všechny divoké zážitky svého života s okamžikem, kdy poprvé potkal člověka, do kterého se skutečně zamiloval. A dochází k závěru, že nic z předchozích románků se tomu prostě nevyrovná. Music Chart má minimálně ale jednu jistotu. Druhý týden a opět 8. pozice.

Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Jako vždycky pro vás máme i rubriku Hudební zpátečka. Jak vypadala chart 15. července roku 2021? No musím uznat, že top 20 tenkrát vypadala opravdu velmi pestře. Například 17. místo obsadili Maroon 5 se singlem Lost. Pro 12. pozici se díky vašim hlasům doběhli One Republic. Také Katy Perry bodovala se skladbou Electric a to na místě 10. Když zamíříme blíž k medailím, páté místo patřilo kapele Mirai a skladbě

0: A z novinky rovnou na první místo se dostala Anika Iris. To byl tenkrát neskutečný úspěch, který se v Music Chart neděje tak často. Písně Alive byla jedničkou Evropy 2 Music Chart 15. července roku 2021. Pojďme si píseň pustit a vrátit se o 5 let zpátky.
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební spát.

Posloucháte Evropu 2. V rámci Music Chart klesají The Rasmus a Nico Wilhelm z 5. místa na 7. Skladba Break These Chains znamená přetrhnout tyhle řetězy a zachycuje chvíli, kdy už ve vztahu není co zachraňovat a jedinou cestou je definitivně se osvobodit. Temný zvuk, výrazné kytary a naléhavý refrén připomínají, aspoň teda mě, starší tvorbu kapely The Rasmus, jen v modernějším a tvrdším podání. V Music Chart ale tentokrát pouta přetrhla směrem dolů. Song ztrácí dvě příčky. Evropa 2.

0: Ladíte Music Chart na Evropě 2. Dara opouští stupně vítězů a klesá na 6. pozici. Z Bangaranga letos vyhrála Eurovizi a Bulharsku přinesla historicky první vítězství. Song přitom není jenom bezstarostná party. Dara do něj promítla také boj s úzkostmi a pochybnostmi. V Eurovizi byla první, v Music Chart tentokrát 6. No člověk zkrátka nemůže vyhrávat úplně všechno.
1: Music Chart.

uších máte Evropu 2 Music Chart. Na řadě druhý Future Hit v rámci 27. vydání roku 2026. Loreen se vrací se skladbou Set Me Free, tedy v překladu Osvobodně. Dvojnásobná vítězka Eurovize v ní zpívá o chvíli, kdy člověk přestane bojovat sám se sebou, pustí minulost a konečně se odhodlá vykročit dál. Nechybí samozřejmě silné emoce, postupně rostoucí energie ani typicky velkolepá atmosféra, kterou Loreen umí jako málo kdo. Tohle je přesně ten song, při kterém se mává rukama nad hlavou, i když jste původně třeba jen šli vyníst odpadky. Tady je dnešní druhý Future. Evropa 2 Music Chart.

Posloucháte Evropu 2. Do největší pětky, nebo největší, možná nejlepší, to je asi lepší. V rámci Music Chart se posouvá Krištof a Domenika Aláďia. Půlnoční hřích je o touze, která nemusí být naplněná, a je to i o emocích, které zůstávají ukryté pod povrchem. Posluchači se nicméně žádného hříchu nedopustili, protože skladbu od minule poslali o dvě místa výš, a rovnou k tomu přidám místo čtvrté, kam se propadají z medailových pozic Antonín Herbeck a Brendan. Maximum muziky. Evropa 2.

Music Chart Evropy 2 je nachystaná také rubrika, kterou osobně mám hodně rád. Jak to hraje venku? Díky tomu máme přehled, co boduje za hranicemi a co se třeba dostane jednou k nám, možná někdy i do České republiky. Pro teď míříme do Itálie, kde dál vede Bruno Mars. Novinka On My Soul zůstává druhý týden na prvním místě žebříčku Rádia DJ. Song pochází z jeho prvního soulového alba po 10 letech, které vyšlo letos v únoru. A právě tato skladba je velkým milostným slibem zabaleným do retro soulu, živých dechů a rychlého rytmu. Bruno přísahá lásku na vlastní duši a Italovému zatím věří. Druhý týden a pořád jednička. Evropa 2, Music Chart. Jak to hraje venku?

0: Ladíte Evropu 2 Music Chart, minulá vítězka Madonna, tentokrát bere bronz, se Sabrinou Carpenter se po 7 týdnech vyparádě loučí se skladbou Bring Your Love, a to třetím místem. Upřímně velmi důstojný odchod z parketu a je jasný, že budeme mít nového vítěze Evropy 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: something I want to talk about.
1: Posloucháte Evropu 2 Music Chart. Kdo se dostal na místo druhé, prozradím za chvilku. Teď jdeme zjistit, kdo Music Chart opustil. Po 7 týdnech jsme se rozloučili se Charlotte God. Sedm týdnů bodovali taky The Car Sleepers a Gerald Clark. Skončil i tedy svým po 7 týdnech. A do top 20 se nedostala minulá novinka Ocean House, kterou má na svědomí Jubel. Jen vy a vaše hlasy rozhodují, kdo se dostane a kdo ne do nejprestižnější hitparády českého éteru Evropy 2 Music Chart. A druhé místo obsadila Anika Iris, která se vrátila na scénu se singlem Morning Blues. Minule jsme si ji představili jako novinku a rovnou atakuje nejvyšší příčky. Dnes si doběhla pro stříbrnou medaili.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Evropa 2 Music Chart.

27. vydání Evropy 2 Music Chart je takřka ve finále. Než se ale dozvíme, kdo se stal vítězem, nabízíme rekapitulaci aktuálního pořadí. Tak 20. místo a pát týdne si odnesla Bibi Rexha s Davidem Guettou, 19. obsadil Šabuzí, Michael Schulte spadl na 18. Činasky po 7 týdnech končí svou trať v Music Chart na místě 17. Bere se z novinky probojoval na 16. pozici, 15. si připsala díky vašim hlasům Ariana Grande, Kygo, Griffin a Khalid jsou šplhouny týdne a po 6 týdnech se dostávají na 14. pozici. The Silver Spoons a Aiko jsou na 13. 12. obsadil John Summit a Lavinia, Avalon Roxton je na 11. No a jak dopadla první desítka? Na 10. příčce je Timmy Trumpet a Oaks, kteří v Music Chart končí, jsou tu 7. týdnem a tohle byla jejich konečná krasojízda, pro nějž hlasovat nepůjde. Nessa Beret je na 9. nad ní je Damiano David, Derasmus a Nico Wilhelm se došli v tomto vydání pro 7. místo, Dara se propadla z trojky na 6, Krištof a Domenika Alagia poskočili na místo 5, Antonín Herbeck a Brandon jsou 4, 3. příčka patří Madoně a Sabrině Carpenter, tuto spolupráci jsme v Music Chart uslyšeli naposledy, dámy si vás získali v hitparádě celých 7 týdnů, minule novinka, dnes 2. je Anika Iris, a novým vítězem Evropy 2 Music Charts nejvíce hlasy je David River. Skladbu Empty House vydal v únoru pod vlastní značkou a bez velkého vydavatelství ze zády. Z poslední nasazené novinky rovnou na jedničku. Tomu říkám fantastický úspěch. Dům je možná prázdný, hlasovací kolo ale rozhodně ne. No a to je z dnešní hitparády Evropy 2 Music Chart vše. Po skončení se vrhněte na hlasování, ať je i příští vydání, tedy 28. opět pestré. Vše probíhá na www.evropa2.cz. Pokud posloucháte nedělní reprízu, vy už na nic čekat nemusíte a hlasovat pro své oblíbence můžete okamžitě. Čas máte do úterního poledne. Mějte se krásně, no a zase někdy příště. Ahoj!

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Vojtáno, Arne a Nasty, krásný večer posluchačům i vám, pánové.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, pane.
0: Jak vnímáte vůbec prázdniny? Týká se vás to nějak ve smyslu
2: jo,
0: toho,
2: já jsem šťastný, že nemusím do školy, to super.
1: Konečně.
0: Ne, ale vy už nemáte takový ten pocit, že jsou prázdniny, že vlastně, i když pracujeme, i když se
2: je to volnější, ano.
0: Že máš minimálně ten pocit toho, že se teď moc nedělá.
2: Víc prokrastinuju o prázdninách, já určitě.
1: Hm? Já mám nastavený prázdniny, že to je prostě makačka, jediný čas v roce.
2: Tak ty máš hodně práce, že jo, festivaly, hodně hraješ, jezdíš, takže...
0: No, tak jsem to chtěl jenom vědět, jestli to tak máte.
2: Ale já o ty prázdniny mám opravdu volnější režimy v hlavě i je míň komunikací pracovních u mě, takže...
0: Ty se míň bavíš s přítelkyní?
2: Pohoda. Co?

0: Vadíte Evropu dvě nedělní brzda na Stejárny Vojtáno. My jsme dřív na ty sci-fi filmy, kde ty roboti převezmou vládu, jako koukali s takovým, jako že to se nemůže stát, a ono se to trošičku začíná dít. Ty humanoidní roboti už dělají spoustu prací, které jsme si neuměli představit, že by dělali, ale i spoustu věcí, které nesouvisí úplně s prací, a to, že teď v Číně normálně jeden robot žebrá. Je to robotický žebrák, no, má klečí, má sepjatý ruce a žebrá o elektřinu, aby měl prachy na elektřinu. A není to jako, to nikdo neví, jestli to někdo tak jako nastavil, nebo to je vlastní rozhodnutí robota, který se jako cuknul už a... Dali byste,
1: jako... A že zrovna jako to lidstvo začne tady tou činností, že by člověk si řekl, mě první, co napadlo, že já mám rád práci v lese, která je docela riziková, když třeba jsou suchý stromy nebo jsou napadený kůrovcem, že by to mohl jako řešit ten robot, ale že rovnou ho strčej do žebráka, no to přeskočili
0: právě několik... Já se obávám, že ho tam nikdo nestrčil, že on jenom už fakt jako, jak jsou na takový úrovni ta inteligence, jak on si uvědomil, že přeci nebude tady pro lidi, no, jako, no. A stačí si kleknout tady.
2: No to jo. Je to hned lepší.

0: Nedělní Evropa 2, brzda, Vojtáno, Arne a Nasty. A teď vás to bude zajímat, hele. Japonský nobelista chce lidstvu zajistit téměř nevyčerpatelnou energii. Co mě na tom fascinuje, že je to vědec psaný s ESHčkem, teď se nám tady rozmohl ten nešvar, Shuji Nakamura. A ten už dostal dříve Nobelovu cenu za objev modré LED diody, takže má našlápnuto.
1: Jo.
0: A je mu 72. A normálně na fotce jsem si říkal, to je takový 35. Jo. To je první věc. Ale druhá věc je, že bych chtěl vyvinout funkční fúzní elektrárnu, která by podle něj mohla lidstvu zajistit téměř dodávku energie na počkání
2: a
0: furt by to jelo a my bychom tady nemuseli řešit, co já vím, tady ty mlejny a všechno ostatní. No.
1: Já myslím, že to neprojde, protože kromě něj to nikdo nemůže chtít. Musí obrovská lobby, chápeš, energie, strašný biznis. Takže nevím, jestli tady Fuji Okamura
2: nobelista. No,
1: my tam máme Okamuru debilistu, oni mají Okamuru. Brzda.
3: A nebí jakoby show. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Alena Volkra, Tří Fajde.
2: Fadet. Jo, faded, fadet.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
2: Z jinej krádí, musím volat krám, abychom něco pořádného zahráli.
3: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Díky moc a užijte si to.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Nedělní brzda Evropa 2 a fake news, pojďme rovnou do pointy.
1: Arny.
0: V rezervaci indiánů v Ontáriu už byl jen jediný muž, musí se starat o 76 indiánských žen, je to strašný úděl náčelníka a pičů.
2: To má krásný.
3: Česká fotbalová reprezentace konečně slaví zasloužené vítězství. V napínavé bitvě čeští fotbalisté porazili ženský basketbalový paralympijský výběr na penalty.
1: Známá bylinkářka Kamila Přehrabová. Jo, vydala se novým směrem. Sbírá na zahradě blonďaté kytičky. Dá se z nich dělat dylinkový čaj nebo dylinná másla.

0: Evropa 2, Vojtáno, Arne a Nasty. A teď vlastně přímá otázka tady na Arneho, nebo spíš taková zajímavost. Nevím, jestli to víš, protože jsi z berounského okolí. U Berouna se totiž staví 3D dům, 3D tiskárnou.
1: Ano.
0: A už to má být jako běžná praxe do pár let. Nicméně už vlastně tam chodí lidi, ten dům má obecenstvo v podstatě.
1: No jasně, tyjo, ale to je, za mě je to super, jako to chceš, to je neskutečná jako technologie. Takhle to už někde v Holandsku už to dělali před 20 lety podle mě, nebo zkoušeli možná víc, ale to je super.
0: Ty jsi to neviděl? Nebyl
1: jsem tam jako osobně, přijde divný to jít jako okukovat, ale
2: jasně.
1: Je to super.
2: A taky mě to zajímalo teda, no. A přijde mi to úplně reálný, jako během pár let, jako no, že no. Proč ne?
0: Jarda Dušek si postavil tenkrát, že jo, chatičku z hlíny, říkal.
2: No, to je podobný.
0: On je taková 3D tiskárna.
1: To je skoro to samé.
0: Nic, já jenom, jestli byste starým dobrým cihlám věřili více, než vlastně tady tomu vrstvení, protože ten stroj má úplně jiný systém. Není to ten klasický, kde vezme cihlu, položí, ale je to vlastně vyloženě tisk, já nevím, nějakou směsí.
1: To asi z plastu nějakýho, ne?
2: No, jasně. Věřil bych.
0: Plastový dům, no. Klasický plast.
1: Já neříkám, že jsem z toho nadšený jako romanticky, ale jako technologie, že tam asi je to potichu, rychle, suchý, všechno.
0: A co ty zedníci?
1: Ty jsou mrtví. Ty nemají peníze.
2: To semeleš na umělou hmotu, dáš to do 3D tiskárny. Něco dotiskneš.
0: Jsem to postavil ze zedníku. Brzda.

0: že posluchači Evropy 2 si ještě vzpomenou na CD přehrávače a CDčka. A to je zároveň zadání dnešního samoforu, CDčko, a my jsme se pokusili vymyslet vtip na tohle téma. Tak. Já začnu, protože si myslím, že mám fakt jakoby trapnej. Mm-hmm. Takže veze týpek frajerku kole v nablejskaném veteránu a říká, a ta frajerka říká, tyjo, ono to má ještě normálně CD přehrávač. A on říká, no tak víš, veterán, klasický Mercedečko, ne, jako víš, jako, a chceš něco pustit? A ona, no tak jo, máš tam třeba nějaký ACDC, a on říká, jo, mám tu jedno ACD, CDčko.
1: Náhodou, si smohl nechat nakonec možná. Kazeta a CDčko jsou zlí terminátoři a jdou po hodným terminátorovi a to je gramofonová deska. Hmm. A zaženou tu desku do rohu a říkají, tvůj čas vypršel, přichází naše éra a gramofonová deska, I'll be back.
2: Jo. No, ale tak, ne, to je to podle pravdy.
1: A měla pravdu, je zpátky.
2: V Loděnicích, jak to jedou. Helena Vondráčková, naše pěvecká ikona,
0: naše CDčko.
2: Vydá nový album na CDčku a ten vydavatel říká, hele, ale jak to dostaneš vůbec k lidem? A Helena říká, no všichni mají rádi vypalovačky.
0: Ale
2: to je vlastně ne. Jako dobovej for, protože...
0: Ne, ale no, dobré.
2: Pamatujeme si vypalovačky,
1: no,
2: který
1: no jasně,
0: a zároveň vypalovačky a do toho Helena ještě.
1: No, celý dobrý, ne?
2: Jsem rád, že jsem to nemusel vysvětlovat.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Musím se vám, pánové, pochlubit s jednou věcí, nebo spíš dát návod. Mě z ničeho nic bolí bok.
1: Tvůj.
0: No, když jdu běhat, tak mě začne bolet, ne píchat v boku, že bych špatně, ale vlastně bolí bok. Přišel jsem do posilovny, říkám to tam chábrům, a jeden mi říká, hele, mám cvik. A je to cvik, kdy vlastně jakoby hážeš zadkem. Musíš si stoupnout na něco vyvýšeného, jednu
1: čili
0: nohu.
1: Čili twerk.
0: No, ale jednu nohu přitom máš ve vzduchu. Mm-hmm. A je to fakt zvláštní. A nikdy jsem netušil. A obrovsky to pomáhá, teda musím říct. Jako vlastně mě to z toho dostalo.
1: Směje se celá posilovna.
0: Ale no, co posilovna? Já vlastně to cvičím třeba 3x, 4x za den. Aha. A mě to napadne, že si potřebuji pomoc. A to bys nevěřil, kolik jako lidí to fascinuje. Já to dělám samozřejmě tam, kde moc lidí není, ale
2: můžeš to ukázat?
0: Teď. Ten cvik, no jasně, počkej, já se postavím.
2: Já to pokusím komentovat, ty si stoupá.
0: Tak, tady máš vyvýšenou, dejme tomu, nějakou kladinu,
2: jasně,
0: nebo kámen.
2: A děláš sebou.
0: A takhle to přesně.
1: Hlavně, že to pomáhá, aspoň, že to vypadá hrozně.
2: Já vám to ani nedokážu popsat.
1: Jsme rádi za komentář, Arny.
2: Narušený.
1: Bál bych se o něj, kdyby to viděl u cesty, tak volám sanitku. Brzda, Evropa 2. A ne, jakoby show. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. As for money and get advice. As for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Polovina nedělní brzdy Evropa 2, svátek včera, dnes a zítra mají Drahomíra, Čeněk a Ilja.
1: Drahomíra nezná, stopku kouří, jak když spolkla sopku.
0: To těší mě. Čeněk, ztratil si Čeňku Pene...
1: Peněčeňku.
0: Peně, přesně, to jsem chtěl říct.
1: Tak navaš.
0: No to je už navázaný.
2: Zabiják je Ilja, he's ready to kill ya.
1: Oh.
0: Dík, teď mi ho přelož.
2: Peněčenka.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nasté, Arne, Vojtáno. Policie vyhlašuje pátrání, respektive plzeňský obvod, takže to bychom teď jako zcela vážně vám chtěli říct, že kdybyste někde viděli hlavu svatého Mikuláše, tak to nahlašte, prosím vás. Je to socha na Plzeňsku a teď zjistili, že jí chybí hlava. Aha. A vyhlašují teda pátrání, jako kdo by mohl chtít hlavu sochy? Dá se to prodat, nebo jako...
1: To ještě, že se mu nestratila noha, protože to už by nemělo hlavu ani patu.
0: No, podívej.

0: Jakoby hádanka, to je další náš vstup v brzdě na Evropě 2.
1: Tak kdo se opováží?
2: Tak já se opovážím. Jak se jmenuje jeden z nejúspěšnějších českých herců, který miluje moravský folklor?
0: Ježiš, to je složitá otázka. No. Moravský folklor.
2: Ano, herec, který miluje moravský folklor. Je to Ivan Krojan.
1: To je hezký, to mám rád. Kam ve své kariéře padla pornoherečka Lady D? Klesla na úplné pánevní dno.
0: No. Aha. Kluci, víte, jaký zvíře nesnáší malomocní? Ty nemají rádi zvíře. Loupacího koně.
3: Anet Jakoby Show. Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím. Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Ano.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Nastě Arny Vojtáno. Boskovice řeší problém a je to tak hezky shrnutý jako do titulku Boskovice řeší záhadu hlavolamu. A není to tak, že by neuměli vyndat ježka z klece, ale oni mají obří sochu, jako je to snad, já nevím, 3metrový ježek v kleci. Byl na nějakém místě a už tam zřejmě nemá bejt a nevědí, co s tím. Mě napadlo, kolik takových uměleckých jako instalací se pak vlastně nikam nehodí. Co s tím uděláš, když už to... A mít obrovskýho, kterýho ani nevyndáš toho ježka, vlastně to jenom nechcete na zahradu třeba někdo, nebo...
1: To už jsem tady říkal jednou, že my jsme měli tu plastovou krávu na zahradě.
2: Jo, jo.
0: Počkej, to bylo nějaký...
1: Ta, víš, to, jak bylo 200 krav po Praze.
2: Táta, ne, to stáhnu
1: ta, tady nějak dostal.
0: A... Kde jí štípnul?
1: No, já nevím, já si myslím, že to nějak jako končilo a možná ta kráva jako zbyla.
2: Zbyla, no, přesně.
1: Zbyla, tak jsme měli na zahradě a pak nám někdo má ukrad. Někdo se hecnul.
0: Přes plotop jak
1: a našim hodil. Normálně...
2: To je docela velká kráva.
1: No jasně, kráva. Byla obrovská kráva.
2: Ježiš, ale obrovská.
1: Vynech.
2: Už by... A že ona se vrátila, veď, nakonec.
1: Ne.
2: Do parlamentu. Tě ministrině.

0: Ladíte v Evropu 2 nedělní brzda Nasty, Arny, Vojtáno a Arny má otázku, kterou nám položí, my se snažíme upřímně odpovědět, můžete odpovědět i vy, posluchači. Arny, co jsi pro dnešek připravil?
1: Ano, je to, zdá se na první pohled, výlučně jako klučičí otázka, ale vlastně mi došlo, že i holky to můžou vlastně řešit, byť asi trošku jinak. Hoši, umíte se vyčůrat, když vedle vás někdo stojí?
0: Ha, dobrá otázka. Umím s tím mít i problém, ale v takových nečekaných, už jsem to třeba v pubertě jsem to měl. A naštěstí mám nejlepšího kámoše, který to měl mnohem horší a který se nestyděl o tom mluvit a říkal, co jdeš se mnou, to já se nevyčuju, to nejde. Jako. A tohle já jsem neuměl nikdy říct, a vždycky jsem tak čekal různě. Jako,
1: tak
0: a
1: ono je divný to říkat cizím lidem, že jo?
0: Je to pravda, ale teda je pravda, že klasicky hledám jako tu nejzazší mušli nebo ideálně jako
1: kabinku. Nasty, u tebe čekám jako odpověď.
2: Nemám,
0: prostřed dálnice nemá problém.
2: Nemám problém, ale když jsme teda, když je ta možnost, tak kabinka.
0: Fakt,
2: cabin crew je pro mě jako daleko milejší než stand-up crew.
0: Arny, já bych u tebe čekal, že to...
1: Ale já jsem to měl a zlepšilo se to nějak s věkem, člověče, jak mi to začalo být jedno, ale měl jsem to hodně.
2: A to se jako nečural? No,
1: ne, normálně to nevytlačíš prostě vedle tebe, dokud neodejde ta osoba vedle tebe.
0: Jo.
2: A počkej, to by mě zajímalo, když on odejde,
0: tak
2: a zase přijde. Že to ještě ne, jako...
1: Jako, že se přijde ještě podívat.
2: Ne, jako, že to nebylo no, tak všechno, to je zase, dá přídavek, vytleskaj ho.
1: No, to už nevím, no, ale jako fakt to byl problém, když vedle mě někdo stál, to nešlo na veřejných jako záchodcích. A já si říkám, myslíš, že mají i holky, že řeší, že vedle nich někdo sedí, protože to je jenom nějaká solitová překliška, jsou taky se slyšej, že jo? A
2: no počkej,
1: máš kolikrát
2: jasně, pamatuju si, že v Americe... za mladá, když jsme tam točili beatboxový album, tak jsme byli pozváni na hudební školu a tam ty dveře v Americe jako začínají 30 čísel nad zemí a končí 50 čísel nad zemí, takže jenom takový pruh v podstatě, který ti zakryje, ale ten člověk, který přijde, nesmí být liliput, ani nesmí být dvoumetrovej, protože pak všechno vidí. A to ti můžu říct, jako takový ty westernový vrátka,
1: jo.
2: Že to není dobrý.
1: A jako... zatím jako...
2: No a zatím vlastně vykonáváš potřebu...
1: Jako velikou.
2: Velikou.
1: Dobře.
2: A normálně koukáš na ty lidi, co koukají na tebe.
1: Já jsem v Americe, kámo, ucpal.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Jakoby Show.
1: Evropa 2, dnešní brzda a je tady závěr. Vojtáno, Arny, já vám budeme přát. Pojďme vymyslet nějaký hezký sen, který byste chtěli popřát lidem.
2: Jo. Já bych vám přál, abyste se ve snu, může se to, asi jo, pomilovali s vaším idolem. A nebojte, nikdy se to nikdo nedozví.
3: To je hezký.
1: A můj idol je Arnold Schwarzenegger.
2: Tak, hele,
4: nikdo se to nedozví na
2: sťáku. Užij si to, kámo. Ježiš, to je velký.
1: No.
4: Kdo ví? Kdo ví, jestli to je velký?
1: Je dobrý.
4: To nám pak řekneš.
1: Tak jo, tak zítra.
0: Evropa 2. Brzda. Jakoby Show. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
1: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Instagram Európy 2 je plný hviezd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježiš, mi tam skočí nejaká tabu. Ježiš, ja nemôžu čísť otázky, ja to nevidím.
1: Musíš. A pohledu do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Európa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.

0: Je hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: povídání, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

música. Dermot Kennedy. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88

0: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Hladím ti tělo, přijde mi to jako poprvý. Vzpomínáš na místo, který nám bylo osudný. Vidím tvý tváře teďka červený, když slyšíš tyhle slova, který jsou jen mý a tvý.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Solci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.
6: I'm here inside and it's in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright, by my side, by my side. In

0: už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
1: I see a million faces I'll never know.